všetky sklenice, ktoré ste si nechal na stole, vám do rána spadli. Jak si celá ta budova sa tak třásla, poněž celý na tom močálu to plavalo. Ty zkoušky dělali jedině tím, že jsme tu vysílačku honili přes gramofon jako modulace. To byla jediná deska, kterou jsme tam měli, takovou kvalitnější. To byla deska, kde na jedné straně byl Strausův Netopír, víte, nahranej, a na druhé straně byly Veselé ženy Windsorské. A to jsme pořád obraceli.

0: Už sme dali do provozu i mikrofón, víte, a hlásilo sa, ako kto takhle niekde, ste amatér a slyšíte to, napíšte nám, kde ste ako a jak to slyšíte, nebo tak. A přitom sme vždycky hlásili dopředu, kdy jako budeme zase dělat nějaký pokus. Telegram poslal nějaký grof polský. V tom smyslu, že nás moc dobře slyší, že to je nejsilnější stanice, kterou on může vůbec chytit, tam někde v tom Polsku, víte, a že jako on na ten zámek, že si pozve svoje známí, všechny možný, jestli bychom tuhle tu hodinu, jak si ten den mohli mu zahrát. To byla tak ohraná deska, že to byla hrůza už. Tak jsme tam dali mikrofon a ohlásili jsme, že jak si teďka speciálně hrajem pro tohohle toho. Jsme rádi, že tak daleko od nás dobře slyší a že jak si pokusy děláme pořád dál, aby nám jako napsal pořád, jak to sledoval.
1: A dnes naživo z Hanisky pri Košiciach. My tu máme dnes naživo solistku opery Národného divadla v Košiciach Tatianu Paládiu Paľovčíkovú a máme tu klaviristku Juliu Gretak.